to na bolek a taky po ruce lám. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo hráků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak, možná, že to není

byla spousta věcí a ty koupin lze. Takovej východ slunce je celkem v pořádku.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií. Co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve Walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádiu posloucháte online na signalradio.cz.

0: byl Mike Oldfield z Crowdalon. Krásné a už dosti rozpálené sobotní ráno vám všem ze signálu. Jen 2 minuty chybí do 8 hodiny. Dáme si tím pádem první dnešní zprávy s Honzou Navrátilem. No a po nich se opět můžete těšit na hity, které zavoní 80-kovým létem. Survivor, Aneka nebo Cyndi Lauper.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Ze všeho nejdřív ovšem zjistíme, jak to teď vypadá na silnicích, lépe řečeno na dálnicích D1. Mezi 193. a 194. kilometrem ve směru Brno se tvoří dlouhé kolony. Na D1 pokračujeme na 239. kilometr, protože tam je porouchané jedno vozidlo, a to konkrétně nákladní. No a ještě máme bouračku na silnici 38 u obce Dobrovice v okrese Mladá Boleslav, kde osobní auto havarovalo do svodidel. Klidnou cestu!
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Příjemné sobotní ráno, posloucháte Signál Rádio, 8. hodina je tady a s ní zprávy. Český tým pro vyhledávání a záchranu lidí ze sutin odletí do Venezuely, kterou ve středu postihla 2 silná zemětřesení dnes kolem 11. hodiny. Informaci oznámila mluvčí ministerstva vnitra Adéla Dittmannová. V takzvaném USAR týmu bude celkem 70 lidí, jeho součástí budou také 2 lékaři a tlumočnice.
3: Jádro týmu tvoří příslušníci Hasičského záchranného sboru České republiky specializovaní na vyhledávání, záchranu a vyprošťování lidí ze sutin. A součástí odřadu jsou také statici, specialisté dronové služby, kinologové se záchranářskými psy vycvičenými na vyhledávání osob, 2 lékaři a tlumočnice policie České republiky.
2: Doplňme, že o vyslání pomoci rozhodla česká vláda na základě vyhodnocení situace a venezuelské žádosti o pomoc. Maximální povolená cena nafty u čerpacích stanic, kterou denně stanovuje stát, na víkend zlevnila o dalších 9 haléřů na maximálních 36 korun a 22 haléřů za litr. Benzín zlevnil o 20 haléřů na 40 korun a 42 haléřů. Z komentářů analytiků ale vyplývá, že nafta v příštím týdnu pravděpodobně výrazně podraží, stále ale bude levnější než benzín. Spojené státy a Irán na sebe opět zaútočili. Americké velitelství oznámilo, že včera provedlo útoky proti Iránu. Jde podle něj o razantní reakci na čtvrteční iránský útok na obchodní lodi.

0: proplouvající Hormuzským průlivem. Iránské revoluční gardy následně oznámily, že napadly vojenské základny Spojených států v oblasti.
1: Co se děje v regionu?
0: Se začátkem dovoleních pražské vodovody a kanalizace připomínají možnost využít službu SMS Info, která zdarma informuje o plánovaných odstávkách, haváriích a dalších mimořádných událostech, které se týkají vodohospodářské infrastruktury. Služba funguje už od roku 2007 a celkem odeslala více než 1 000 000 zpráv. Jen za loňský rok jich bylo více než 28 tisíc.
1: Sport.
0: A ve sportu míříme na hokejbal. České hokejbalistky totiž porazily v semifinále mistrovství světa Slovensko 4-0 a budou hrát o zlato. A čeští hokejbalisté zvítězili ve čtvrtfinálovém utkání domácího šampionátu v Ostravě 15-1 nad Velkou Británií a postoupili tak do semifinále.
1: Signál Rádio počasí.
0: Dnešní den bude s jasnou oblohou, na západě během dne bude místy polojasno, vítr dnes zafouká od jihovýchodu rychlostí do 4 metrů za sekundu a teploty budou i dnes vysoké. Měřit je budeme mezi 34 a 39 stupni Celsia. Tak se schovejte do stínu a hodně pijte. Hezký den se signálem přeje Honza Navrátil.
1: Signál Rádio.
2: Honzo, díky, v 8 hodin a 2 minuty vás od mikrofonu už moc zdraví taky Lukáš Bláha. V příštích chvílích otevřeme kalendárium pro 27. červen, což je vlastně oficiálně první den letních prázdnin a zároveň začíná poslední červnový víkend. Tak ať ho máte povedený, dobré jitro.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Hezké sobotní ráno, vstáváte se signálem do 27. června. První den letních prázdnin, tak si je parádně užijte. Zároveň světový den sdělovacích prostředků, tak bych vám rád sdělil, že Láďové, tedy přesněji Ladislavové, mají dnes svátek. A tento den v roce 1981 přišla na svět Dagmar Sobková, která se ovšem prosadila jako Daša, zpěvačka a muzikálová herečka, známá i díky dlouholeté spolupráci s mistrem Karlem Gottem. 59. narozeniny slaví Jan Hřebejk, režisér oceněný 3 českými lvy. No a taky by dnes býval měl narozeniny jeho kolega, nechci říct slavnější, ale starší určitě, protože poprvé spatřil světlo světa 27. června v roce 1939. No a já vám poradím, že největší výhlas získal úspěšnou dokonce hexalogii, tedy 6 filmy o básnicích. Vy už určitě tušíte, o koho jde, ale já vám to ještě nechám vydedukovat.
1: Všechny indicie byly vyjeveny a tak vám ještě připomeneme desatero pátera Noxe. Nyní již máte dostatek informací, abyste mohli vydedukovat, jak to bylo doopravdy.

0: Karla nám byli na Karlaj, 2 minuty před 9:30 u vás probouzí Signál Rádio vstříc 27. červnovému dni, což je mimochodem též Světový den rybářství. Je pravda, že u vody snad bude dnes snesitelněji, protože nejvyšší denní teploty vyloženě tropických 35 až 39 stupňů v Polabí a Pohoří výjimečně i 40. K tomu jasno během dne, přechodně až skoro jasno, a trochu ulevit by se mohlo vám, kteří nás ladíte na západě Čech, jelikož tam má být odpoledne a k večeru vysoká oblačnost. Tak snad dorazí, myslím, že bychom celkem byli rádi, kdyby to bylo i v jiných částech republiky. Dávejte na sebe pozor, opatrujte se, zkuste hlavně co nejvíce pít, k tomu se určitě ještě během dnešního vysílání dostaneme, jak přežít úmorná vedra. No a mnohem dříve se podíváme na novinky z fotbalového mistrovství světa, počkejte si na ně, a taky 80. Ricky Povery a Queeni. Hezké ráno.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž. Ano nebo ne? Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne. Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
2: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro 2 dospělé a až 3 děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině. Ano nebo ne na Signál Rádiu. Signál Rádiu posloucháte online na signálradio.cz.

0: Vstáváte s víkendovým signálem Ricky Epovery, vyrobenou v Itálii, ale my jdeme do Ameriky.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Signál Rádio.
0: Známe totiž další postupující do vyřazovací části a mezi nimi je též zatím největší překvapení turnaje. Africké Kapverdy remizovaly se Saudskou Arábií bez branek. Ostrované tak získali bod ve všech třech zápasech skupinové fáze a při své premiéře na mundialu proklouzly dokonce ze druhého místa do play-off. Dál jde rovněž Belgie, která rozdrtila Nový Zéland 5-1 i díky útočníkovi Romelu Lukakovi. Ten svým šestým gólem v 15. utkání na šampionátu se stal své reprezentace nejlepším střelcem. No a překvapivě naopak končí Uruguay po porážce 0-1 se Španělskem. A generální manažer českých reprezentací Pavel Nedvěd se taky vyjádřil k tomu, jak to viděl s českým mužstvem. No a podle něj byl tým jednotný, odmítl rozpory uvnitř mužstva a naše výkony nevidí jako ostudu. Podle něj, podle hráčů, bylo maximum postoupit právě na světový šampionát. No tak taková je realita našeho fotbalu.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Signál Rádiu.

0: Ryan Perez vás probouzel na vlnách signálu přesně v 9 hodin. Se mnou už je tak za mikrofonem Honza Navrátil, který připravil čerstvé zprávy a v následující hodině Aha či Bonnie M nebo Opus, čili 80kové léto v plném proudu.
1: Signál rádio doprava.
0: Ještě ale pojďme zjistit, jak to vypadá v provozu. D4, 18. kilometr ve směru Strakonice, tak tam máme porouchané vozidlo, přesouváme se do Prahy, v Chodovské ulici došlo ke střetu tramvaje s osobním vozidlem, dvě osobní auta jsou v sobě ve Vrážské a ještě na jižní spojce, tam byste se mohli zdržet kvůli pneumatice, která je roztržená v jízdním pruhu. Taky v těchto místech raději nohu z plynu a šťastnou cestu.
1: Signál rádio, zprávy.
2: Příjemnou sobotu, ranní 9. hodina je tady, jasný další zprávy. Na vysoké teploty těchto dní reaguje také hradní stráž. Její vojáci se při vedrech stahují z čestných pevných stanovišť před Pražským hradem. V branách ale zůstávají i nadále vojáci v polních stejnokrojích s výzbrojí a střežení hradu tak není přerušeno. Uvedl to Jiří Havel, tiskový a informační

0: Informační důstojník Pražské hradní stráže. Hlavní dovolenou v zahraničí letos plánuje 40% Čechů, stejně jako v loňském roce. Dovolenou v tuzemsku zvolí 32% lidí, o 5% bodů méně než před rokem. Podíl těch, kteří letos dovolenou neplánují vůbec, stoupl ze 23 na 28%. Vyplývá to z průzkumu společnosti NMS pro Ergo, cestovní pojišťovnu, mezi tisícovkou respondentů. Pokračuje manažer komunikace Ergo cestovní pojišťovny Vlastimil Divoký.
1: Dovolenou v zahraničí si letos dopřeje stejně Čechů jako v loni. Nejvíce zahraničních cest podnikou Češi během letních prázdnin a největší zájem je tradičně o středomořské destinace.
0: Německo se potýká s náborem do armády. Do července roku 2027 se bude muset rozhodnout o povinné vojenské službě. Pro AFP to uvedl šéf německého parlamentního výboru pro obranu Thomas Revekamp.
2: Co se děje v regionu?
0: Na stavbě čtyřproudé přeložky silnice 1/12 mezi Běchovicemi a Úvaly ve středních Čechách položili finišery plný asfalt. Na 12,5 kilometru dlouhé silnici, která mine Dubeč i Újezd nad Černými lesy, vzniká také první z 23 plánovaných mostů. Přeložka, jejíž náklady jsou téměř 4 miliardy korun, bude přímo navazovat na rozestavěný úsek pražského okruhu Běchovice D1.
2: Sport.
0: Nejvýše postaveným českým hráčem letošního draftu NHL se stal útočník Adam Novotný. 18-letého hokejistu si ze 24. místa vybral Vancouver. A jedničkou draftu NHL se stal podle předpokladů kanadský útočník Gavin McKenna. 18-letého hokejistu si vybral tým z Toronto.
2: Signál Rádio, počasí.
0: A i v 9 hodin ráno přidávám informace o počasí. Dnes se připravme na to, že obloha bude jasná, na západě během dne, ale místy i polojasná. Vítr dnes zafouká od jihovýchodu rychlostí do 4 metrů za sekundu a teploty budou vysoké. Měřit je budeme mezi 34 a 39 stupni Celsia. Tak to byly zprávy v 9 hodin, posloucháte Signál, studio přebírá Lukáš, který si pustil klimatizaci a vám pustí další osmdesátky.
2: Signál Rádio.
3: Ano, ale tu klimatizaci jsem si nastavil tak akorát, abych nepřišel o hlas, protože ten musí být v pořádku a mohl jsem vám povědět očekávané události pro 27. červen. Nenechte si je ujít. Dobré sobotní jitro.
2: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Ladíte víkendový signál a dnes by si skoro člověk až poplakal v tom dešti. Crying in the rain, aháči. My ovšem se jdeme podívat, co se bude dít v sobotu 27. června.
1: Signál Radio. Očekávané události.
0: Dneškem školákům a studentům oficiálně začínají letní prázdniny. Školní rok totiž letos skončil mimořádně už včera na základě rozhodnutí ministra školství Roberta Plagy. Koná se sjezd Českého svazu bojovníků za svobodu. Zúčastní se ho bývalý prezident Miloš Zeman. V blízkosti Země proletí velký asteroid s označením 1997 NC1, který má být pozorovatelný i menšími teleskopy. Nejblíže planetě bude minutu před čtvrt na dvě, jen o malou chvíli později, v půl druhé odpoledne, nastoupí tenistka Karolína Muchová na kurt v německém Bad Homburgu, kde má na dosah svůj druhý letošní a celkově třetí titul. Čeká jí ovšem velmi těžký souboj s bývalou světovou jedničkou Naomi Osakovou, která si rovněž zahraje své první finále na trávě, držíme palce. A pokračuje vlna veder, meteorologové nevylučují, že už dnes bude překonán absolutní český teplotní rekord 40,4 stupně Celsia, který od srpna 2012. Další aktuality z počasí si povíme zanedlouho, ze všeho nejdřív, ale posnídáme s Deep Blue Santin. Příjemné ráno.

0: Přesně v 9:30 je s vámi víkend na Signál Rádiu a venku dnes skutečně extrémní teploty pohybující se mezi 35 a 39 stupni. Výjimečně mohou vystoupat až ke 40 v dolním Polabí a Pohoří. Obloha bude jasná nebo skoro jasná během dne s možností vývoje kupovité oblačnosti. Nejpravděpodobněji na západě Čech. Tak tento jev bude dnes výjimečně asi celkem očekávaný a braný všema 10. No a Ladislavům dnes nezapomeňte popřát k svátku, protože právě ti jsou 27. června v kalendáři a vám všem budu za chvíli hrát zase osmdesátky od Aby nebo od Pau. Stále ještě dobré sobotní tro.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál Rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál Rádia. Signál Rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party Signál Rádia.
2: Signál Rádio. Posloucháte online na signalradio.cz.

Dáváte si víkendový signál a pamatujete si, co se vám nejen dnes v noci zdálo? Pokud ano, pak patříte mezi pouhých 11% lidí, kteří to tak mají a je dost pravděpodobné, že jste kreativnější a více zabýváte vlastním vnitrem. Snadno se zasníte třeba i během obyčejné procházky. Naopak, prakticky založené osoby, zaměření spíš na okolní svět, si sny vybavují hůř. 10% z nás si na to, co se událo v naší hlavě, během noci nespomene vůbec na nic. Je fakt, že v těchto vedrech je vůbec zázrak usnout a tak odborníci doporučují takzvané spánkové desatero, do něhož mimo jiné patří hlavně si co nejlépe vyvětrat, před spánkem nejíst, nemít psychickou zátěž a fyzickou námahu, nepít energetické nápoje, nekouřit a zatemnit si místnost, do které se chystáte uložit. No, já bych k tomu ještě přidal tu správnou muziku, takový Mekyš Birka a Balada o polních ptákoch, tak ta vám určitě velmi pomůže si takzvaně hajnout hezky.

0: signálu dostala téměř k 10. hodině. Honza Navrátil, tím pádem už nejsi nejnovější zprávy. A po nich se můžete těšit na další pecky v rámci 80. léta. Phil Collins, Vangelis či Madonna.
1: Signál rádio doprava.
0: Teď ale ještě zjistíme, jak to jezdí. Bouralo se na Pražském okruhu 19. kilometr ve směru Modletice. Dvě osobní vozidla jsou v sobě i teď na silnici 35, 20. kilometr směr Turnov a D1, 16. kilometr ve směru Brno. Tam byste se mohli zdržet kvůli porouchanému nákladnímu automobilu s vlekem. A ať už jedete kamkoliv, tak opatrně a se signálem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezkou sobotu, posloucháte Signál Rádio a teď také další zprávy a začínáme počasím. Tropická noc, kdy teploty neklesnou pod 20 stupňů, byla na dnešek na pětině stanic v Česku. Nejtepleji bylo v Praze, kde teplota neklesla pod 23,7 stupně Celsia. Meteorologové varují před takzvanými supertropickými nocemi, kdy minimální teplota neklesne ani pod 25 stupňů. V celé historii měření se něco podobného stalo pouze 12krát. Nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl v pondělí ve Vatikánu obdrží od papeže Lva 14. palium. Jde o součást slavnostního liturgického oděvu vysokých církevních představitelů z vlny. K nedostatku pohonných hmot, situaci na okupovaném Krymském poloostrově, k pomalému postupu ruské armády na frontě a neschopnosti efektivně čelit ukrajinským úderům dlouhého dosahu se vyjádřil také ruský propagandista Jevgenij Popov. Ten ve své show 60 minut v ruské státní televizi Rasia 1 prohlásil, že Ruská federace prochází nejhorším obdobím za posledních 80 let.
0: Co se děje v regionu?
1: Plánovaná autobusová linka propojující přes tunelový komplex Blanka Prahu 8 s Prahou 6 začne jezdit od 15. srpna. Autobusy pojedou z Čimic přes Bohnice a Kobylisy až na Dejvickou. Na trase linky přibudou úseky s vyhrazenými pruhy pro městskou hromadnou dopravu. Za provoz této linky město do konce letošního roku zaplatí zhruba 18,5 milionu korun. Dopravní podnik tuto částku uhradí z úspor z loňského roku.
0: Sport.
1: Lionel Messi sice s 5 góly vede soutěž o zlatou kopačku, ale v příštím zápase na mistrovství světa pravděpodobně žádný gól nepřidá, i když by se to proti outsiderovi z Jordánska nabízelo. Trenér Scaloni totiž na předzápasové tiskové konferenci oznámil, že jeho největší hvězda nebude v neděli ve 4 hodiny ráno středoevropského času v

0: rozhlasu v základní sestavě.
1: Signál Rádio počasí.
0: A i další zprávy doplníme počasím. Venku je jasno, na západě během dne bude místy polojasno, vítr fouká od jihovýchodu rychlostí do 4 metrů za sekundu a teploty dnes vystoupají hodně vysoko. Připravte se na hodnoty mezi 34 a 39 stupni Celsia. Tak takové byly další zprávy. Pokračujeme 80kami. Posloucháte Signál.
1: Signál Rádio.
2: Dvě minuty po desáté už jedeme sobotním dopolednem s datem 27. června a Pražská zoologická zahrada dnes oslaví Mezinárodní den tropů. Proto se tam mimo jiné brzy vydáme. Já jsem Lukáš Bláha a přeju vám pohodový poslech.
1: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Máte ten správný víkendový signál a Zoo v Praze 3 dnes připravila netradiční podívanou pro návštěvníky i své obyvatele. Zvířata totiž dostanou ke krmení větve po nedávné vichřici, které jim poslouží nejen jako potrava, ale též jako zpestření prostředí. Mezi lvy, slony a kapebery už se teď vyskytuje Lucka Sinková.
1: Ano, dnes můžete v pražské zoologické zahradě sledovat speciální krmení zvířat, a sice větvemi, které v areálu zůstaly po silném větru. Totiž pro řadu druhů představují čerstvé větve vítané obohacení prostředí. Zvířata je okusují, hledají v nich potravu nebo je také využívají ke hře a přirozenému chování. Chovatelé zároveň vysvětlí, proč je podobné zpestření jídelníčku důležitou součástí péče o zvířata. Akce se koná v rámci programu Zoo Praha, který pravidelně nabízí komentovaná setkání a krmení, při nichž se dozvídáte zajímavosti ze života obyvatel zoo.
0: Tak vyražte, určitě tam budou i nějaká místa k ochlazení a stín. Bonnie Tyler, to je muzika, kterou si právě teď hrajeme pro vaše skvělé sobotní dopoledne.

0: že taky 3 minuty před 10:30 jste s víkendovým Signál rádiem a pronostika pro 27. červen opravdu nechcete, aby se naplnila, jelikož zní takto, jaké počasí se na Ladislava ukazuje, takové se po 7 neděl objevuje. Když jsme u neděle, zítra vyvrcholí příliv velmi teplého vzduchu, teplotní maxima by mohla být ještě o stupínek výš, tedy na rovné 40. Buďte na sebe proto opatrní a případně nám klidně dejte vědět, kolik už stupňů máte u vás přes naší mobilní aplikaci.
1: Signál Rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Rádio, a to nejlepší z 80. let, budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál Rádio, posloucháte online na Signál Rádio. Radio CZ.

0: Hráli jsme si Paula Simona a každé všední ráno vám na signál přinášíme dobrou zprávu a já nesu jednu víkendovou i teď, hlavně pro houbaře. Důvod je ten, že Bochov na Karlovarsku pro ně ve čtvrtek slavnostně otevřel naučnou stezku. Ta začíná kousek od silnice na Toužim a měří necelé 4 kilometry a přípravy trvaly rok, ale stály za to. Okruh lemují informační panely a makety hub, trasa pak míří přímo do lesa, kde už se dají sbírat. Mezi místními panuje velká radost, jestli jste náduživými houbaři, pak Bochov na Karlovarsku je vaším jasným cílem. Snad jen tedy, aby třeba i zapršelo a ty houby opravdu rostly. No a taky je důležité pro ten zážitek celiství a pro to, abyste vůbec něco našli v lese, si trošku přivstat.
1: Kolik máš hodin?
2: 10:45.
1: Tak se podívej, ty jsi tomu nechtěl věřit. Bude 10 a porad ještě nípo.
2: A někdy spěj jak do 12.
3: Takže to vydržej.
2: Vydržej.
4: Víkend na Signál Rádiu. Bon.

0: Beach ve víkendovém signálu nás věčný plážový hit. Chris Rea dostal na dohled 11. hodiny. Honza Navrátil proto nachystal nové zprávy a příští 60-minutovka bude opět o 80-kovém létu. Reprezentují je Queeni, Roxeťáci nebo Paul Young.
1: Signál rádio, doprava.
0: A jdeme taky do provozu. Nehodu máme v Praze, v ulici K Barandovu. Dvě osobní vozidla se rovněž v hlavním městě střetla i na Podolském nábřeží. A ještě obezřetní, buďte v Brně, v okružní ulici, tady bouračka dvou osobních vozidel. Klidnou cestu.
1: Signál rádio, zprávy.
2: Sobota s datem 27. června je v plném proudu, posloucháte Signál rádio a opět po hodině také další zprávy. Odvody živnostníků na sociální pojistné zpětně od července klesnou na loňskou úroveň. V účinnost vstupuje totiž novela zákona, kterou už loni po volbách předložili představitelé vládní koalice. Novela ruší letošní zvýšení měsíčního vyměřovacího základu živnostníků na 40% průměrné hrubé mzdy a vrací ho na loňských 35%. Živnostníci by tak mohli měsíčně ušetřit 715 korun. Pokračuje mluvčí ministerstva financí Gabriela Krušinová.
3: Ti, kteří platí minimální zálohy, ušetří 715 korun měsíčně, tedy 8580 korun ročně. Nově budou odvádět zálohu ve výši 5005 korun měsíčně. Vzniklý přeplatek za měsíce od začátku roku mohou živnostníci získat zpět při zúčtování přehledu za rok 2026. Změna se týká také živnostníků v prvním pásmu paušální daně. Ti ušetří 822 korun měsíčně a nová záloha na sociální pojištění pro ně bude 9162 korun.
2: Vláda v pondělí projedná novelu zákona o pozemních komunikacích, která ruší valorizační mechanismus u dálničních známek. A pátek byl na českých silnicích zatím nejtragičtějším dnem letošního roku. Při dopravních nehodách zemřelo celkem 5 lidí. Vyplývá to z policejních statistik.
1: Co se děje v regionu?
2: Vysoké teploty těchto dní stojí za otevřením diskuzí nad tématem teplotního komfortu v pražských tramvajích. Lidé především na sociálních sítích řeší zapínání nebo naopak nezapínání klimatizačních jednotek. Na stížnosti reaguje jak dopravní podnik, tak také organizátor integrované dopravy. Oba shodně tvrdí, že řidič klimatizaci neobsluhuje. Zařízení je totiž v automatickém režimu.
1: Sport.
2: Ve sportu míříme na fotbal. Fotbalisté Jablonce i Mladé Boleslavy na úvod letní přípravy zvítězili v semifinále turnaje v Benátkách nad Jizerou nad druholigovými soupeři a dnes si tak zahrají o trofej. Více práce měli Severočeši, kteří udolali Vlašim 2-1 až gólem v závěru. Boleslav porazila Duklu Praha 2-0.
1: Signál rádio, počasí.
2: A i v těchto zprávách přidávám pohled na počasí. Dnešní den je s jasnou oblohou, teploty budeme měřit hodně vysoko, mezi 34 a 39 stupni Celsia. Vítr dnes zafouká od jihovýchodu rychlostí do 4 metrů za sekundu. Máte-li možnost, tak určitě vyražte k vodě, protože dnes to bude potřeba. Hezký poslech dalších 80. od Lukáše, přeje Honza Navrátil.
1: Signál rádio.
0: Honzo, díky a kromě muziky z té správné dekády si zanedlouho řekneme, jaké potraviny vás zaručeně ochladí ve vedru. Moje jméno je Lukáš Bláha a přeju hlavně stále ještě pohodové sobotní dopoledne.
1: Signál rádio, to nejlepší z 80. let.

Víkendový signál se line k vašim ušíme. Jakmile teploty překročí 30, nebo dnes a zítra dokonce magickou 40, napadne nás se osvěžit zmrzlinou, jenže právě ta nemusí být tím nejlepším způsobem, jak si v parné dni ulevit, i když vás krátkodobě ochladí, během jejího trávení se začnete znovu zahřívat. Odborníci doporučují jiné potraviny. Ideální je okurkový salát s rajčaty a citronovou zálivkou, protože okurka obsahuje přibližně 96% vody, rajčata jen o procento méně. Dobře by vám měl udělat též melun s mátou a balkánským sýrem. To jsou pokrmy, které asi nepřekvapí a možná to zní nelogicky, ale i pálivá jídla mohou v horku pomáhat. Studená jsou vnímána jako ochlazující a často opravdu fungují, ale pálivá dělají totéž jen jiným mechanismem. Čili papričky často konzumují v rozpálených zemích blízko rovníku, jelikož ovlivňují tělo tím, že podporují pocení. Tak dnešní a zítřejší oběd si trochu přikořeňte, no a já vám k tomu jdu zase hrát, ať máte skvělé sobotní dopoledne. Kvíni.

0: vámi Signál Rádio krátce před 11:30 a vedro nevedro i dneska pojedeme show.
1: Signály světových hitparád 80. let.
0: Tu žebříčkovou, tak jako vždycky, a s ní Martin Hovorka, kdo jiný, ahoj.
2: Ahoj, krásný den, je ti horko?
0: Ne, vůbec.
2: Venku to je demo verze pekla, prosím tě.
0: To se vám na co těšit.
2: No tak dneska, až budou signály světových hitparád, tak bude podle mě 37 stupňů.
0: Minimálně.
2: Už to bude klesat kolem 6 hodiny večerní, ale pořád to bude 7 a 8 a 30. Jako říkat, aby si lidi zagrilovali u toho dneska večer, asi ne.
0: To nechceš,
2: asi spíš u bazénu budeme dneska hrát na Signál rádiu, až budou signály. A teď možná taky poslouchají nějaký plavčíci.
0: Jo, já si myslím, že určitě dále. Už jsou. Podle mě už od 8 ráno to naskákali.
2: Každopádně dneska se s naší retroparádou Retrochart dostaneme do roku 1981 a prozradím historku o tom, jak Philip Oakey z kapely Human League zachránil tuto kapelu před úplným rozpadem. Hmm. Taky Tainted Love, znáš písničku od Soft Cell, Tainted Love, tak Marka představ si, že originál 60. léta.
0: Aha.
2: A my si pustíme originál dneska, z těch 60. let, takže naprostá klasika.
0: To jsem ani nevěděl, no a že to teda nebylo, že originál
2: taky
0: Soft Cell.
2: Taky bys řekl, že 80. Soft Myslel Cell originál, ale originál no už 60. léta. No a dozvíme se, jak to zpívalo Belinda Carlisle v dívčí kapele Go Go's.
0: Hmm, to se taky málo ví.
2: To se málo ví, že měla kapelu, přesně ještě tak. Předtím, než byla solově, tak jak se jí zpívalo v této skupině, si řekneme dneska po 18. hodině.
0: Tak, mimochodem v Americe to je opravdu strašně známá skupina, tady Go Go's.
2: Nikdo, viď?
0: Nikdo, nic. Hmm.
2: Musíme do Ameriky.
0: No, tak jako na ten lom.
2: No. Hezký výlet pro dnešní odpoledne, dá se tam koupat, ale je to za pokutu.
0: Vy bez pokuty dneska po 18 hodin.
2: Všichni koukám na to pokuta 5000 korun.
0: Aj.
2: A tak kdo má, tak zaplatí.
0: No, tak to je pravda.
2: Fotečky by mohly být.
0: Se to vyplatí.
2: Ale fotky budou hezky na Instagramu z toho.
0: Určitě.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž. Ano nebo ne? Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne. Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro 2 dospělé a až 3 děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině. Ano nebo ne na Signál rádiu. Signál rádiu posloucháte online na signálradio.cz.

0: To, co slyšíte, víkendový signál a v jeho sobotním dopoledni ještě roztočíme kotouče pro dědu i pro vnouče.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Když se řekne Samantha Fox, tak si spousta mužů vzpomene na její přednosti, ale všichni hlavně na velké hudební pecky. Určitě si vybavíte Touch Me, Nothing Gonna Stop Me Now nebo píseň, kterou u nás proslavila s motýlkem na pasece Helena Vondráčková. A pak taky jeden už trochu pozapomenutý, tak si ho pojďme oprášit. Rok 1987, Samantha Fox a její skutečná oddanost. True Devotion.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

Brno, tak tam je havárie jednoho osobního auta. Na dálnici D1 zůstáváme ovšem u Brna na 194. kilometru, kde jsou v sobě osobní s nákladním vozidlem a proto zůstává neprůjezdný jeden pruh. A ještě jdeme do hlavního města ve Štěrbohlech. Na sjezdu z Pražského okruhu se bouralo, je to sjezd na ulici Národních hrdinů. No ať už jedete kamkoliv, tak opatrně a se signálem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké sobotní poledne, posloucháte Signál Rádio a teď další zprávy. Čeští záchranáři předpokládají, že po zemětřesení ve Venezuele přežívají v části poškozených budov lidé. Budou se snažit zachránit ty, kterým lze pomoci. Řekli to dnes před odletem z pražského letiště do místa katastrofy. Velitel záchranářského oddílu Petr Vodička k tomu novinářům řekl.
2: Ty objekty skutečně vypadají tak, že by z nich ještě lidé mohli přežívat. Bohužel některé vypadají velmi poškozeně, ale musíme vyvinout maximální úsilí pro to, aby jsme pomohli těm, kterým pomoct lze, a i těm, kterým pomoct nelze, aby aspoň ve smrti si zachovali důstojně.
1: Doplňme, že Česko posílá do Venezuely 70 záchranářů a 8 cvičených psů ze specializovaného týmu USAR na vyprošťování lidí ze sutin. Nedělní dopoledne přinese další partii Terezie Tománkové. Jak se Česku daří 100 dní před volbami a co všechno mohou ovlivnit vyostřené vztahy vlády a hradu? Napoví to speciální vysílání se 6 lídry z řad koalice i opozice. Přijdou Alena Schillerová z Hnutí ANO, Petr Macinka z Motoristů, Tomio Okamura z SPD, Vít Rakušan z Hnutí STAN, Martin Kupka z ODS a Zdeněk Hřib od Pirátů. Pořad nabídne také exkluzivní výzkum volebních nálad agentury STEM a chybět nebude ani analýza. Za expertů. Na Primě a CNN Prima News se začíná v neděli v 11 hodin dopoledne. Ukrajina zaútočila na ruský Volgograd, kde podle zpráv na sociálních sítích zasáhla střelami Flamingo závod Titan Barikády, který vyrábí mimo jiné odpalovací zařízení pro raketové systémy. Útok na blíže nejmenovanou továrnu potvrdili místní úřady. Ty tvrdí, že nálet zranil 10 lidí.
0: Co se děje v regionu?
1: Společnost Praxity Tourism představila novou verzi mobilní hry Playing Prague. Ta zavede hráče v 10 úrovních na 20 zajímavých míst a seznámí je s 10 osobnostmi spojenými s hlavním městem. Součástí hry jsou nové prvky, které pomohou rozšiřovat stávající herní komunitu. Zároveň vznikne také počítačová verze, která bude mít lepší grafiku. První verzi hry si už za rok stáhlo zhruba 102 000 uživatelů.
0: Sport.
1: K účasti českého týmu na fotbalovém mistrovství světa se vyjádřil také trenér Miroslav Koubek. Ten se domnívá, že se čeští fotbalisté na šampionátu nedotkli svého maxima. Konec už po skupině označil.

0: také jako svůj osobní neúspěch.
1: Signál Rádio počasí.
0: A polední zprávy končíme pohledem na počasí. Venku je jasno, teploty měříme kolem 35 stupňů Celsia. I zítřejší, tedy nedělní den, bude jasný a také velmi teplý. Zítřejší teploty vystoupají na hodnoty mezi 35 a 40 stupni Celsia. Při zvětšené oblačnosti se na západě mohou místy vyskytnout přehánky a nebo bouřky. Tolik polední zprávy. Dobrou chuť k obědu přeje Honza Navrátil.
1: Signál Rádio.
2: A přidává se od Mixpultu i Lukáš Bláha. Speciálně zdravím Ladislavy, mající 27. června svátek jako pány Ladislavy. A nejen je vezmu za pár chvil ochladit do macochy. Počkejte si na to a mějte bezvadné, ač rozpálené sobotní už odpoledne.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Absolutní osmdesátková klasika od Alphavel, taky vítěz naší osmdesátkové hitparády. Mimochodem v přijímačích vám zní víkendový signál a když se spojí řeka Propast, pověst a Blanensko, zavede nás to na jediné místo. Do Macochy. Výlet si tam uděláme s naším jihomoravským kolegou Luďkem Savanou Urbánkem.
1: Hezký dobrý den, dámy a pánové. Tak kam s vámi dnes? Do díry. Z povrchu do jeskyní až na dno známé propasti Macocha. To je ta správná cesta. Punkevní jeskyně v Moravském krasu jsou nejnavštěvovanějším jeskyním systémem v České republice. Nechte se tedy unést i vy tajemnými jeskyními chodbami s krápníky a vydejte se na unikátní romantickou plavbu na říčce Punkvě. Macocha je největší propastí svého druhu ve střední Evropě. Vápencová krajina Moravského krasu je pověstná jeskyněmi, kaňony, propastmi a podzemními vodními toky. Na celém území Moravského krasu se nachází více než 1000 jeskyní. Jen několik jich je ale přitom veřejnosti přístupných. Jednou z nich je i systém punkevních jeskyní se známou propastí Macochou. Podzemní okruh punkevních jeskyní zájemce provede mohutnými domy s krápníkovou výzdobou a převeze je na lodičkách po podzemní říčce Punkvě. V rámci prohlídky se návštěvníci dostanou i na dno propasti Macocha. A když se podíváte nahoru, tak vězte, že nad vámi je vyhlídkový můstek a ten stojí ve výšce 138 metrů nad dnem Macochy. Tak si to užijte. Luděk Savana Urbánek, Brno.
0: Luďo, děkujeme, protože v Macoše taky asi úplně nebude takové vedro. A já mám ještě jednu pozitivní informaci o tom, že nejenom do Macochy, ale i do dalších jeskyních systémů po celé naší republice se budete moci dostat úplně zadarmo, když si v příštím týdnu nenecháte mrzy pesty utéct signálovou ranní soutěž. Detaily o ní hledejte kde jinde, naš na signalradio.cz.

0: vteřin před půl jednou je s vámi Signál Radio a z Kambodži Kim Wild zpátky do Evropy, protože dobrá zpráva dorazila z německého lázeňského městečka Bad Homburg, tedy alespoň pro náš tenis. Velmi rychlý konec mělo finále tamního pětistovkového turnaje v Bad Homburgu. Ano, Karolína Muchová drtila bývalou světovou jedničku Naomi Osakovou a japonská superstar za stavu 1-6-0-1 ze svého pohledu kvůli problémům s pravým chodidlem utkání vzdala. Česká reprezentantka tak slaví svůj druhý letošní a celkově třetí titul, přičemž poprvé královala na trávě. Našemu playlistu vládnou za pár okamžiků 80ky opět, než se budu loučit Pointer Sisters nebo Bryan Adams. Dobré odpoledne.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádio. Posloucháte online na signalradio.cz.

0: Dopřáváte si víkendový signál a 2 minuty před 1:15 už do studia dorazil doslova rozžhavený.
1: Ano, doslova.
0: Kolega Dominik Port.
1: Ahoj, Lukáši, čau.
0: Já tě teda dneska takhle, já jsem tě chtěl pozdravit jinak. Petrův zdar.
1: Petrův zdar, dneska mají Petrové svátek.
0: Ne. Prosím tě, Petrův zdar, aha, takhle, ty rybář nebudeš.
1: Jo, ne, tak to bohužel, ale.
0: Vůbec.
1: Když jsem to v ruce jenom jednou za život,
0: no,
1: hele, tu
0: a to udičku. Světový den rybaření je dneska.
1: Krásný, vidíš
0: to. No, úvody přece jenom se to dá trošku podle mě líp přežít.
1: Ale asi čas. Jo, když není stojatá, protože stojatá voda, ta přináší komáry,
0: no,
1: tak to je hrozný.
0: To vůbec nechceš.
1: Ale jinak, no a ty sidra rybář?
0: Ne. Já to jenom znám od, můj bývalý kolega byl vášnivý rybář, takže to Petrův zdar, on se to vlastně používá z toho důvodu, že svatý Petr byl původním povoláním rybář, si představ.
1: Vidíš to, tak to je zajímavý. Hezký.
0: Tak možná jsme poučili i nějaké posluchače.
1: No, možná. Klidně nám dejte vědět, kdo z vás třeba rybaří, jestli nějaký úlovky dneska padly, nějaký štiky.
0: Pošlete do apky.
1: No, jasně. Ano. Budeme mluvit jiný štiky spolu třeba někdy,
0: ano.
1: Ale vy si dejte ty vodní štiky.
0: Tak Dominik, po 13. hodině určitě zase další zajímavé vysílání.
1: Ano,
0: si to klimatizace tady běží na plno.
1: Fenomena, slast, hele.
0: To je nejvíc.
1: Raj na zemi.
0: Zítra mi řekneš, jaký to bylo.
1: Dobře.
0: Lukáš Bláha se učí, těším se. Ráno v 8, ahoj.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemné sobotní odpoledne, posloucháte Signál Rádio. I s 13. hodinou pro vás mám další zprávy a začínáme počasím. Teploty na některých stanicích se už dnes dopoledne pohybovaly mezi 30 a 32 stupni. Nejtepleji je aktuálně ve Vizovicích, v Lednici a v okolí Prahy. Meteorologové očekávají v noci na neděli a také v noci na pondělí teplé noci. Podle statistik bylo historicky nejtepleji v noci 8. srpna v roce 2013 v Bystřici pod Hostýnem. Teplota tu neklesla pod 27,2 stupně Celsia. Meteorologové nevyloučili, že by tento rekord mohl být v noci na pondělí překonán. V nížinách východní poloviny České republiky bude i v pondělí přes den přes 37 stupňů. V ostatních regionech, kromě západu Čech, kde bude chladněji, bude stále přes 31 stupňů Celsia. Premiér Andrej Babiš odmítl poskytnout Marianu Jurečkovi podklady, o kterého žádal v poslanecké písemné interpelaci. Jurečka chtěl údaje o tom, jak vláda ve vybraných oblastech plní své cíle. Babiš mu odmítl údaje poskytnout s tím, že by šlo o desítky stran a on nechce zatěžovat státní správu. Specializovaný trestní soud odsoudil Komunistickou stranu Slovenska za propagaci komunismu. Strana použila v billboardové kampani u příležitosti svého výročí založení heslo Bez socialismu to nepůjde, doplněné symbolem srpu a kladiva.
0: Co se děje v regionu?
1: I letošní prázdniny budou pro hlavní město ve znamení doslova nájezdu turistů. Společnost Prague City Tourism odhaduje, že do metropole během července a srpna přijede 1,6 milionu lidí. Jde o vyšší číslo než loni, kdy do Prahy přijelo 1,5 milionu turistů. Nejčastějšími hosty jsou Češi, Němci a také Američané. Za celý loňský rok do Prahy přijelo 8,6 milionu návštěvníků.
0: Sport.
1: A ve sportu míříme za tenisem. Karolína Muchová vyhrála turnaj na trávě v Bad Homburgu a má třetí titul. Japonka Naomi Osakaová v finále za stavu 6-1 a 1-0 pro českou tenistku vzdala.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je jasno a teploty se pohybují kolem 39 stupňů Celsia a zítra bude ještě tepleji. I poslední den tohoto týdne nám nabídne jasnou oblohu s teplotami od 35 do až 40 stupňů Celsia. V západní polovině Čech se zítra při zvětšené oblačnosti mohou místy vyskytnout přehánky a nebo bouřky. Tolik další odpolední zprávy. Užívejte horké odpoledne s 80kami ze Signálu.
0: Signál Rádio.
2: Návraty do 80. nás čekají i po jedné odpolední tady u nás na Signálu a celým odpoledne vás bude provázet Dominik Port. No a kromě toho vás vezmu i na spoustu zajímavých míst a jedním z nich bude třeba i daleký Vietnam. No a tam se klidně ocitnete už třeba dneska nebo zítra, i přestože nevytáhnete paty z naší stovyžaté Prahy. Jak je to možné?

0: byla Sandra a její Secret Land. 80kové léto je na signálu v plném proudu. No a jestli jste fanoušci vietnamského jídla a jejich kultury třeba stejně jako já, tak dneska nebo zítra vyražte na festival Zářivý Vietnam, kde bude spousta skvělého jídla, hudby, tím pádem perfektní atmosféra, která vás si myslím okamžitě pohltí a zláká vás okamžitě na nějaké to fočko nebo nějaké ty smažené závitky, a to možná ještě dřív, než vůbec dorazíte k prvnímu stánku. No a víc nám teď o této akci poví moje kolegyně Lucka Sinková.
1: Kdo by se chtěl bez kontrol a front dostat z Prahy rovnou do jeho východní Asie, tak má možnost. Dneska může zkusit festival Zářící Vietnam. V kulturním centru Zahrada totiž na jižním městě čeká vietnamská hudba, tanec, tradiční kultura a taky moderní umění. A hlavně spousta vůní a chutí, které vás přesvědčí, že dietu můžete řešit zase až po neděli. Pořadatelé se snažili propojit tradice s mladou generací Vietnamců z různých částí světa. Takže pokud uslyšíte bubny, uvidíte barevné kostýmy a dostanete hlad. Jste na jižáku správně. Koná se tu festival Zářivý Vietnam.
0: Lucko, moc děkujeme. Vyražte určitě, pošlete nám třeba i nějakou krásnou vietnamsky tematizovanou fotku přes naší apku Signál Rádia. No a teď už pojďme dál. Máme tady pro vás Elány, nebo teď už Scorpions.

0: Další 80 jsou za námi přesně o půl druhé, takhle při odpoledni. No a za pár chvil tady pro vás mám další, samozřejmě dávku 80 Pink Floyd nebo Phil Collins a hned po nich vám povím o soutěži, která startuje příští týden. No a v rámci ní máte tentokrát pro vás připravenou velice zajímavou, skvělou výhru. O tom všem za chvíli, teď už Phil Collins.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte signál rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party signál rádia. Signál rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s Party, Signál Rádia.
2: Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

To byl Pink Floyd, je lehce před 1:45 na Signál rádiu a přátelé, buďte s námi i příští týden, protože v rámci něho každé ráno budeme opět soutěžit a tentokrát to bude hra vám velice dobře známá, ano nebo ne. Takže vám položíme jednu otázku, na kterou bude potřeba odpovědět pouze jedním z těchto dvou základních slov. No ale hlavně důležitá je výhra. Tentokrát to bude opravdu unikátní, protože máme pro vás připravenou rodinnou vstupenku pro 2 dospělé až 3 děti a to do jedné ze 14 jeskyně v naší republice krásné české. Takže si budete moct vybrat ať ty koně pruské, nebo ty chynovské jeskyně, nebo kterékoliv jiné, i ty menší. A hlavně jeskyně je skvělé místo, hlavně v těchto, řekl bych, opravdu extrémně horkých dnech, kde se krásně osvěžíte, schladíte a navíc tam neprší, když kdekoliv jinde prší. No a vstupenka, pokud ji vyhrajete, tak platí až do konce roku, což je taky krásný vědět. Takže ještě připomínám naše číslo do studia 910 260 910. No a já vám od příštího týdne každé ráno budu moc držet palce. Teď už Soul Sisters.

0: Traveling Wilsbury nebo třeba taky švédská sestava ABBA. Předtím ale už zmiňované zprávy a tentokrát jako vždycky od Honzy Navrátila.
1: Signál Rádio Doprava.
0: Ale máme tady ještě pár novinek z dopravy. Opatrní buďte aktuálně na 6. kilometru dálnice D8 směrem do Prahy. Stojí tady porouchaný osobák a předmět na vozovce hlásí i 190. kilometr dálnice D1 ve směru do Prahy. A kvůli tomu je tady bohužel v tuto chvíli uzavřený pravý jízdní pruh. Takže na sebe dávejte velký pozor a to ať jedete kamkoliv.
1: Signál Rádio Zprávy.
2: Hezké odpoledne, posloucháte Signál Rádio, bylo 14 hodin, na řadu přichází další zprávy. Na vysoké teploty těchto dní reaguje také hradní stráž. Její vojáci se při vedrech stahují z čestných pevných stanovišť před Pražským hradem. V branách ale zůstávají i nadále vojáci v polních stejnokrojích s výzbrojí a střežení hradu tak není přerušeno. Uvedl to Jiří Havel, tiskový a informační důstojník Pražské hradní stráže. Hlavní dovolenou v zahraničí letos plánuje 40% Čechů, stejně jako v loňském roce. Dovolenou v tuzemsku zvolí 32% lidí, o 5% bodů méně než před rokem. Podíl těch, kteří letos dovolenou neplánují vůbec, stoupl ze 23 na 28%. Vyplývá to z průzkumu společnosti NMS pro Ergo, cestovní pojišťovnu mezi tisícovkou respondentů. Pokračuje manažer komunikace Ergo cestovní pojišťovny Vlastimil Divoký.
3: Dovolenou v zahraničí si letos dopřeje stejně Čechů jako v loni. Nejvíce zahraničních cest podnikou Češi během letních prázdnin a největší zájem je tradičně o středomořské destinace.
2: Německo se potýká s náborem do armády. Do července roku 2027 se bude muset rozhodnout o povinné vojenské službě. Pro AFP to uvedl šéf německého parlamentního výboru pro obranu Thomas Revekamp.
1: Co se děje v regionu?
2: Na stavbě čtyřproudé přeložky silnice 1/12 mezi Běchovicemi a Úvaly ve středních Čechách položili finišery plný asfalt. Na 12,5 kilometru dlouhé silnici, která mine Dubeč i Újezd nad Černými lesy, vzniká také první z 23 plánovaných mostů. Přeložka, jejíž náklady jsou téměř 4 miliardy korun, bude přímo navazovat na rozestavený úsek pražského okruhu Běchovice D1.
1: Sport.
2: Nejvýše postaveným českým hráčem letošního draftu NHL se stal útočník Adam Novotný. 18-letého hokejistu si ze 24. místa vybral Vancouver. A jedničkou draftu NHL se stal podle předpokladů kanadský útočník Gavin McKenna. 18-letého hokejistu si vybral tým z Toronto.
1: Signál Rádio počasí.
2: Venku je jasno a teploty měříme hodně vysoko, mezi 34 a 39 stupni Celsia. Nedělní den bude vyvrcholením tepla. I v poslední den tohoto týdne bude jasno nebo skoro jasno. V západní polovině Čech si při zvětšené oblačnosti mohou vyskytnout přehánky a nebo bouřky. Teploty budou ale zítra velmi vysoké, mezi 35 a 40 stupni Celsia. Tolik zprávy. Hezké odpoledne se Signálem.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
0: Je těsně po 14. hodině a prosluněnou sobotu si užíváte z hity 80. na Signálu, které pro vás neustále vybírá Dominik Ford. Venku nám teploty aktuálně atakují 40, a tak si už za chvíli povíme, jak se můžete zdravě schladit, aniž byste sáhli po klimatizaci, tak schválně, ale předtím další 80.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Osmdesátkové leto nám na signálu nádherně, řekl bych, až skvostně plyne s naší skvělou hudbou. No a já už mám tady pro vás slibované tipy, jak se schladit velmi zdravě v těchto horkých dnech, a to bez klimatizace. Tak mojí první variantou, která je naprosto jednoduchá, je, že byste mohli zkusit dát ponožky na pár minut do mrazáku, na takových 5 až 10 minut, a před spaním si je opět navlíknout a uvidíte, že to usínání bude úplně o něčem jiném, protože vám krásně u těch nohou projede ten chlad až k zátilku, k hlavě, a bude to opravdu skvělý. Já tam osvědčený, takže velmi doporučuji. Dále tu mám možnost, abyste navlhčili závěsy, protože když pak místností proudí vzduch, tak odpařující se voda právě z těch závěsů může místnost celkem hezky ochladit. Potom tu mám jednu takovou gastronomickou vychytávku, a to je, abyste jedli pálivé jídlo, i když je takovéhle horko. Zní to možná zvláštně, ale je to tak, protože pikantní pokrmy podporují pocení, které tělo přirozeně ochlazuje. Takže to je taková čistá příroda. A potom poslední varianta, taková celkem známá, je ventilátor plus miska s ledem. Takže postavíte před ventilátor nebo nějaký foukač mísu s ledem, nebo třeba i zmraženými lahvemi s vodou. No a právě ten proud vzduchu půjde přes buď právě ten led nebo ty lahve a bude mnohem chladnější a hlavně zdravější než klimatizace. Takže určitě nějaký z těchto variant vyzkoušejte, stojí to za to. No a teď už tady mám pro vás další skvělou hudbu.

0: Human Lounge na Signal Radio lehce před 14:30 odpolední. No a za pár chvil vás vezmu, přátelé, na jedno baletní představení, které proběhlo nedávno v Turecku. Roma Julie, určitě každý z nás toto dílo velmi dobře zná, ale bohužel v rámci tohoto jednoho konkrétního představení nebyly hvězdami Romeo ani Julie, ale někdo úplně jiný, což by vás možná ani nenapadlo, kdo by to tak mohl být. To vám řeknu za pár chvil, teď už ale Queenie nebo Madonna.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

To byly Queeni a vy si stále užíváte sobotní, prosluněné, extrémně horké odpoledne se signálem. No a my se teď vydáme do dalekého poměrně Turecka, kam se vydal i jeden baletní soubor, který tu představil svoji verzi veleznámého baletu Romeo a Julie, ale bohužel tentokrát se hlavními hvězdami nestali ani Romeo, ani Julie, ale zrzavý kocour. Ano, přátelé, je to opravdu tak, protože na jevišti přišel úplně neplánovaně během závěrečné té nejsmutnější scény, usadil se vedle v uvozovkách mrtvého Romea a začal mu olizovat vlasy a packou ho probouzet, jako by se ho snažil zachránit právě stejně jako Julie. No a publikum to se naprosto neskutečně pobavilo, taky kdo by se nebavil. No a zatímco tanečníci zůstali naprosto profesionální, udrželi tu svoji taneční fazonu, tak publikum, jak říkám, šílelo, a když Julie začala odtahovat Romea právě z místa, kde ležel celou dobu, tak kocour s ní začal neúprosně zápasit, ale bohužel konkurence v podobě Julie byla až moc velká. Kocour to uznal a důstojně odešel potom na jednu nedalekou rekvizitu si pořádně odpočinout po tom velkým souboji. No a tady to video, které právě zachycuje tuto scénu, tak to najdete úplně na jakýkoliv platformě, vlastně kdekoliv, jako je Instagram, TikTok, Facebook a tak dále. A opravdu se ho pustí, je to extrémně vtipný. Určitě vám to jako vykouzlí úsměv na tváři a možná nejenom jednou, ale i několikrát, takže doporučuju. A co taky dál doporučuju, být stále s námi, protože tady mám pro vás teď Laidback Michala Davida, anebo teď už nám začíná znít Kylie Minogue.

0: Blue System před celou, konkrétně 2,5 minuty na Signál Rádio. No a po celé tady mám pro vás další dávku 80. OMD, Ricky Epovery nebo třeba taky Eurythmics, tak snad se vám trefujeme do vaší nálady a hlavně vkusu. No a teď si dáme další zprávy od Honzy Navrátila a taky pár novinek z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Nepojízdný osobáky v tuto chvíli hlášený na 37. kilometru dálnice D10 směrem do Turnova, tak na to myslete. A v ulici Sportovní v Brně se stala nehoda, která minimálně částečně brání v průjezdu. Tak s tím počítejte a dávejte na sebe pozor a buďte za volantem velmi, velmi opatrní.

0: pod 23,7 stupně Celsia. Meteorologové varují před takzvanými supertropickými nocemi, kdy minimální teplota neklesne ani pod 25 stupňů. V celé historii měření se něco podobného stalo pouze 12krát. Nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl v pondělí ve Vatikánu obdrží od papeže Leva 14. palium. Jde o součást slavnostního liturgického oděvu vysokých církevních představitelů z Vlny. K nedostatku pohonných hmot, situaci na okupovaném Krymském poloostrově, k pomalému postupu ruské armády na frontě a neschopnosti efektivně čelit ukrajinským úderům dlouhého dosahu se vyjádřil také ruský propagandista Jevgenij Popov. Ten ve své show 60 minut v ruské státní televizi Rasia 1 prohlásil, že Ruská federace prochází nejhorším obdobím za posledních 80 let.
1: Co se děje v regionu?
0: Plánovaná autobusová linka propojující přes tunelový komplex Blanka Prahu 8 s Prahou 6 začne jezdit od 15. srpna. Autobusy pojedou z Čimic přes Bohnice a Kobylisy až na Dejvickou. Na trase linky přibudou úseky s vyhrazenými pruhy pro městskou hromadnou dopravu. Za provoz této linky město do konce letošního roku zaplatí zhruba 18,5 milionu korun. Dopravní podnik tuto částku uhradí z úspor z loňského roku.
1: Sport.
0: Lionel Messi sice s 5 góly vede soutěž o zlatou kopačku, ale v příštím zápase na mistrovství světa pravděpodobně žádný gól nepřidá, i když by se to proti outsiderovi z Jordánska nabízelo. Trenér Scaloni totiž na předzápasové tiskové konferenci oznámil, že jeho největší hvězda nebude v neděli ve 4 hodiny ráno středoevropského času v Dallasu v základní sestavě.
1: Signál Rádio, počasí.
0: Venku je jasno a teploty se pohybují hodně vysoko, měříme je mezi 34 a 39 stupni Celsia. Zítřejší den bude jakýmsi vrcholem těch teplých dní. I v poslední den tohoto týdne bude jasno nebo skoro jasno, v západní polovině Čech si při zvětšené oblačnosti mohou vyskytnout přehánky a dokonce i bouřky. Teploty budou ale i přesto velmi vysoké, zítra je naměříme až kolem 40 stupňů Celsia. Tak se na to připravte, do té doby užívejte další 80. Hezké odpoledne.
1: Signál Rádio.
2: Dalších 60 minut naplněných 80kami před námi, no a po třetí vás z našeho krásně vychlazeného studia zdraví Dominik Port. Dneska je venku absolutní azuro, což přispívá doufám k dobré náladě vás všech. No a hlavně můj kolega Luděk Savana Urbánek nás vezme za pár chvil na jeden krásný výlet. Předtím ale Eurythmics tady na Signálu.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Sestava OMD nás na signálu zavedla zpátky do 80. a na jedno krásné chráněné místo na Brněnsku. Nás v tuto chvíli zavede můj kolega Luděk Savana Urbánek. Tak Luďku, je to tvoje.
1: Hezký dobrý den, pryč od zhonu, pryč od lidí, to by se vám líbilo? Tak poslouchejte, dnes se totiž vydáme dolů na přírody. Přírodní rezervace Údolí Oslavy a Chvojnice se rozprostírá na pomezí Jihomoravského kraje a Vysočiny. Rezervaci tvoří kaňonovité údolí podél řeky Oslavy od náměště nad Oslavou po Čučice a jejího přítoku Chvojnice od Rapotic. Území je velmi rozmanité co do krajinného reliéfu a je také jedinečnou ukázkou původních a posledních zachovaných moravských toků. Řeka zde tvoří četná skaliska a na mnoha místech tak dodává Údolí Oslavy ráz kaňonu. Údolí Oslavy a Chvojnice láká na celoroční romantické vycházky. Celým územím totiž vede hned několik turistických tras, které návštěvníky provedou kolem romantických zřícenin, ať už jde o Lemberg, Sedlec, Kraví horu nebo Levnov. Navštívíte ale také několik chatových osad či vodních mlýnů a skalních vyhlídek. Turistické trasy vedou náročnějšími terény podél řek a na několika místech je dokonce nutné řeku přebrodit. A to se dnes si myslím hodí. Luděk Savana Urbánek, Brno.

0: Bad Boys Blue a jejich Lady in Black, 2 minuty před 3:30 na Signál Rádiu. Za pár chvil tady pro vás bude mít Martin Hovorka další díl jeho Signálu světový hitparád, nebo respektive spíš takový nalákání právě na tento díl, který startuje dneska po 6:00. No ale ještě předtím si dáme třeba Smokey nebo Richarda Marxe, tak si je moc užijte.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál Rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál Rádia. Signál Rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s Party, Signál Rádia.
2: Signál Rádio. Posloucháte online na signalradio.cz.

Hezké odpoledne, ani tento hit nám nezabrání vysílat signály světových hitparád dneska večer v 6, písničky z jednoho konkrétního roku, z jednoho konkrétního žebříčku. Dneska to bude 81. rok, kdy se hodně dařilo kapele Human League, ovšem i tato měla vlastně dost nahnuté, když tak o tom přemýšlím, málem se rozpadly. Jak je jejich frontman Filip Oakey zachraňoval, tak o tom si řekneme víc dneska po 18. hodině. Těším se moc, jsem Martin Hovorka, přeju hezký den.

0: Francesco Napoli se nám postaral o poslední hudební zážitek v této hodině, tady u nás na Signál Rádiu. No a po celé nám náš 80-kový playlist obohatí další sestava našich hvězd, jako je třeba Matthew Wilder, Elton John nebo Phil Collins, takže se máte na co těšit. No a teď pojďme na další zprávy, o ty se nám dneska tradičně postará Honza Navrátil a já vám povím, co nového se událo na našich silnicích a taky dálnicích.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Neprůjezdný jízdní pruh kvůli nehodě je aktuálně na 177. kilometru dálnice D1 směrem do Prahy, takže se tu připravte na zdržení a opatrně buďte i na 28. kilometru dálnice D10 směrem do Turnova. Tady osobák narazil do zvěře. Tak to je pro tuhle chvíli z dopravy naprosto všechno. Buďte opatrní a já vám přeji šťastnou, pohodovou a ideálně 80-kovou jízdu, ať jedete kamkoliv.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Sobota s datem 27. června je v plném proudu, posloucháte Signál Rádio a opět po hodině také další zprávy. Odvody živnostníků na sociální pojistné zpětně od července klesnou na loňskou úroveň. V účinnost vstupuje totiž novela zákona, kterou už loni po volbách předložili představitelé vládní koalice. Novela ruší letošní zvýšení měsíčního vyměřovacího základu živnostníků na 40% průměrné hrubé mzdy a vrací ho na loňských 35%. Živnostníci by tak mohli měsíčně ušetřit 715 korun. Pokračuje mluvčí ministerstva financí Gabriela Krušinová.
2: Ti, kteří platí minimální

0: Pátek byl na českých silnicích zatím nejtragičtějším dnem letošního roku. Při dopravních nehodách zemřelo celkem 5 lidí. Vyplývá to z policejních statistik.
1: Co se děje v regionu?
0: Vysoké teploty těchto dní stojí za otevřením diskuzí nad tématem teplotního komfortu v pražských tramvajích. Lidé především na sociálních sítích řeší zapínání nebo naopak nezapínání klimatizačních jednotek. Na stížnosti reaguje jak dopravní podnik, tak také organizátor integrované dopravy. Oba shodně tvrdí, že řidič klimatizaci neobsluhuje. Zařízení je totiž v automatickém režimu.
1: Sport.
0: Ve sportu míříme na fotbal. Fotbalisté Jablonce i Mladé Boleslavy na úvod letní přípravy zvítězili v semifinále turnaje v Benátkách nad Jizerou nad druholigovými soupeři a dnes si tak zahrají o trofej. Více práce měli Severočeši, kteří udolali Vlašim 2-1 až gólem v závěru. Boleslav porazila Duklu Praha 2-0.
1: Signál Rádio, počasí.
0: A sobotní zprávy v 16 hodin doplníme pohledem na počasí. Venku je jasno, s teplotami kolem 38 stupňů Celsia. Nedělní den bude vyvrcholením těch teplých dní. I zítra bude totiž jasno nebo skoro jasno a teploty se budou pohybovat hodně vysoko. Mezi 35 a 40 stupni Celsia. Hezké odpoledne se signálem s našimi osmdesátkami. Přeje Honza Navrátil.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: 16. hodina odbyla a světem osmdesátkové hudby vás na signálu stále provází Dominik Port. No a za chvíli vás vezmu i do světa rekordů a prozradím vám ty nejlepší spojené právě s létem, které nám před pár dny odstartovalo oficiálně. Teď už ale Desiree a nebo Phil Collins jsou tady s vámi.
1: Signál Rádio, to nejlepší z osmdesátých let.

Stále jste se signál rádiem a s našimi osmdesátkami, s naší hudbou 80. let. No a teď mám tady pro vás největší letní rekordy. Tak začneme hezky, tak jako sladce bych řekl. Největší kopeček zmrzliny na světě, tak ten vážil 1365 kg a vytvořila ho jedna společnost v americkém Wisconsinu. Dále tu mám nejdelší vodní skuzavku. Ta se nachází bohužel hodně daleko od nás, od České republiky. Je to konkrétně ve vodním parku Escape Penang v Malajzii a tam měří více jak kilometr a jízda na ní trvá přibližně 4 minuty, takže to je nádherná nekončící jízda. No a dále to mám taky něco pro milovníky grilování. Nejdelší grill na světě vznikl ve městě Gaziantep v Turecku a měřil, a teď přátelé se podržte, neuvěřitelných 6 kilometrů a připravovalo se na něm tradiční špízové maso. No a nakonec tady mám takovou třešničku na dortu a to je největší bazén na světě a ten se stále ještě nachází a doufám, že dlouho bude nacházet v Algorabu v Chile. Ten je dlouhý více jak kilometr, obsahuje asi 250 milionů litrů mořské vody a dá se po něm nejenom tak hezky jako plout, jako v rámci našeho těla, myslím plavat, ale dá se na něm i plachtit a to na malých lodích. Takže určitě super tipy, trošku vzdálené na letošní léto, ale teď si pojďme dát další hudbu. Lucie Bílá nebo Matthew Wilder.

0: Zatím nejteplejší víkend letošního roku si užíváte stále se Signál rádiem, no za pár chvil vám pustím náš legendární magneťák s dalším skvělým hitem, ale předtím ještě Belinda Carlisle z Blondie a nebo Ray Parker Jr. a jejich Ghostbusters.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií. Co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve Walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádio. Posloucháte online na signalradio.cz.

0: Belinda Carlisle za námi a před námi další magneťák, tak se ho pojďme pustit.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Tentokrát se v něm rozjede páska z písní Breakthrough od sestavy Queen. Ta je součástí alba The Miracle, jehož vydání je spojené s rokem 1989. Plná verze skladby začíná klavírní částí, takovou krásnou pomalou, která je, ale což je zajímavé, z nedokončeného songu A New Life Is Born, za kterou stojí Freddie Mercury, a tou hlavní druhou energickou částí, tak za tou stojí Roger Taylor. A právě od něj pochází i nápad na velmi originální videoklip. V něm kapela vystupuje na plošině připojené k jedoucí parní lokomotivě. Určitě si ho pustíte, je to velmi zajímavý a nápaditý videoklip. Ale co je trochu smutná skutečnost, je, že kapela píseň nikdy nezahrála naživo, a to kvůli postupně zhoršujícímu se zdravotnímu stavu Freddieho Mercuryho. No ale pojďme si pustit tento výjimečný kousek hudební Queeny a jejich Breakthrough tady u nás v éteru Signál Rádia.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: To byl Dalibor Janda, lehce před pátou odpolední v éteru Signál Rádia. No a po celé tady mám připravenou další 80kovou jízdu, o kterou se nám postarají mimo jiné třeba Gypsy Kings, ABBA nebo House Martins, ale předtím další zprávy opět od Honzy Navrátila a já vám povím, co nového se přihodilo v dopravě.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Nepojízdný osobák aktuálně stojí na 7. kilometru dálnice D52 směrem do Brna, takže to buďte při průjezdu velmi opatrní. A D1 hlásí mezi 191. a 196. kilometrem směrem na Brno pomalu, ale jistě vznikající kolonu, takže se tu připravte na zpomalení. Tak já vám přeji šťastnou cestu a dávejte na sebe opravdu velký pozor. Take me

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Sobotní 17. hodina je tady, posloucháte Signál a teď další zprávy. Čeští záchranáři předpokládají, že po zemětřesení ve Venezuele přežívají v části poškozených budov lidé. Budou se snažit zachránit ty, kterým lze pomoci. Řekli to dnes před odletem z pražského letiště do místa katastrofy.

0: vlády a hradu. Napoví to speciální vysílání se šesti lídry z řad koalice i opozice. Přijdou Alena Schillerová z Hnutí ANO, Petr Macinka z Motoristů, Tomio Okamura z SPD, Vít Rakušan z Hnutí STAN, Martin Kupka z ODS a Zdeněk Hřib od Pirátů. Pořad nabídne také exkluzivní výzkum volebních nálad agentury STEM a chybět nebude ani analýza expertů. Na Primě a CNN Prima News se začíná v neděli v 11 hodin dopoledne. Ukrajina zaútočila na ruský Volgograd, kde podle zpráv na sociálních sítích zasáhla střelami Flamingo závod Titan Barikády, který vyrábí mimo jiné odpalovací zařízení pro raketové systémy. Útok na blíže nejmenovanou továrnu potvrdili místní úřady. Ty tvrdí, že nálet zranil 10 lidí.
1: Co se děje v regionu?
0: Společnost Praxity Tourism představila novou verzi mobilní hry Playing Prague. Ta zavede hráče v 10 úrovních na 20 zajímavých míst a seznámí je s 10 osobnostmi spojenými s hlavním městem. Součástí hry jsou nové prvky, které pomohou rozšiřovat stávající herní komunitu. Zároveň vznikne také počítačová verze, která bude mít lepší grafiku. První verzi hry si už za rok stáhlo zhruba 102 000 uživatelů.
1: Sport.
0: K účasti českého týmu na fotbalovém mistrovství světa se vyjádřil také trenér Miroslav Koubek. Ten se domnívá, že se čeští fotbalisté na šampionátu nedotkli svého maxima. Konec už po skupině označil také jako svůj osobní neúspěch.
1: Signál Rádio počasí.
0: A zprávy v 17 hodin končíme pohledem na počasí. Venku je jasno a teploty měříme kolem 38 stupňů Celsia. Nedělní den bude vrcholem těchto teplých dní. I zítra bude obloha jasná a teploty vystoupají na 35 až k rekordních 40 stupňů Celsia. Tolik další odpolední zprávy. Vracíme se k 80.
1: Signál Rádio.
2: Po páté ladíte Signál Rádio a dnes naposledy vás bohužel zdraví Dominik Port. Je tady pravé, nefalšované léto a s ním přicházejí nebo spíš přiletejí bohužel i komáři, taková lehká stěná stránka. No a jak se proti nim kromě repelentu můžete nejsnadněji bránit, tak to si povíme už za pár chvil, ale předtím House Martins tady u nás na Signál Rádio.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Roztančení Gypsy Kings na Signál Rádiu. Já vám přeji zbytek pohodového sobotního odpoledne, jestli ho trávíte třeba někde u bazénu nebo v lese, tak určitě si tady tu pohodu do sytosti užívejte. No a právě třeba s tím lesem, ale i s jinými prostředími, určitě souvisí i komáři, protože jejich sezóna právě startuje a já mám pro vás pár takových zajímavých tipů, jak se před nimi chránit, a to aniž byste použili repelent. Tak první variantou je určitě tmavé oblečení, které komáry spíš odpuzuje, protože oni jsou hodně na ty světlé barvy, takže tam si myslím, že určitě je důležité, abyste ty světlé barvy určitě využili, protože tam to bude určitě pro ně odpudivé. No a další variantou, co je určitě důležité, jsou, že nemají rádi vítr, takže i obyčejný ventilátor na terase nebo v ložnici může výrazně snížit počet štípanců, takže určitě myslete na to, ať to všude pořádně se profoukává. No a dále to máme určitě stojatou vodu. Ta přitahuje absolutně komáry, a takže to se vyhněte, aby se vám nestalo. Takže různé květináče, sudy, misky, tam právě se objevuje ta stojatá voda a tam právě komáři hodně kladou vajíčka. Takže na to myslete. No a potom soumrak, to je takový nejaktivnější den, nebo takový období ve dne, kdy komáři hodně fungují a jsou aktivní, tak tam si určitě vemte různé rukávy nebo nohavice na sebe, zkrátka, abyste co nejvíce měli svoje tělo pokryté nějakou látkou, nějakým obličením. No a naposledně tady ještě zaujala taková zajímavost ohledně právě komáru, a to je, že štípou pouze samičky komáru, což je zajímavé, protože oni krev potřebují právě k vývoji vajíček. No a samečci, ty to mají mnohem jednodušší, ti se živí převážně nektarem z květů.

0: Sestava YouTube, která vám klidně může hrát třeba na vaší dovolené v Chorvatsku, Řecku, ale třeba taky v Austrálii, ale to jenom při podmínce, že budete mít staženou naší aplikaci Signál Rádia, kterou si můžete hned teď stáhnout velmi jednoduše zdarma. Stačí zabrousit na App Store nebo Google Play a během chvilky ji máte ve svém mobilu a tím pádem vám naše osmdesátky už nemají šanci nikdy uniknout. Takže určitě si ji stáhněte, budeme určitě i rádi za to a určitě i vy hlavně především. No a nejen do všech aplikací, teď posílám další dávku osmdesátek, třeba Cool and the Gang anebo Bangles.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano, nebo ne.
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

To byly Cool and the Gang na Signál Rádiu 4 minuty před 6:15. No a to znamená, že pro dnešek opouští místo tady za mikrofonem v našem krásném klimatizovaném studiu Dominik Port. No ale těším se na vás opět zítra po jedné odpolední, bude to další krásná osmdesátková jízda. No ale určitě vy dál buďte s námi, protože máme pro vás připravený dnes večer bohatý program. Po 6:00 je tady pro vás připravený Martin Hovorka s dalším dílem Signálu Světový hitparád. No a po 7:00 tady máme pro vás tradičně 80s party Signál Rádia, která poběží až do krásné půlnoci. Navíc dneska má být takzvaně tropická noc, takže teploty budou nad 20 stupňů, takže o důvod víc to dneska pořádně rozjet a do konce hodiny to tady bez pochyby rozjedou třeba i Kim Wilde, Elani nebo taky Lionel Richie, tak mějte krásný poslech se Signál Rádiem.

0: Eros Ramazzotti a jeho krásné italské melodie, takhle pár chvil před 6. večerní na Signál rádiu. No a před námi jsou dnešní poslední zprávy od Honzy Navrátila a taky vám povím pár novinek z dopravy.
1: Signál rádio, doprava.
0: Dva osobáky jsou v sobě na 7. kilometru dálnice D11 směrem do Prahy, tak to mějte na paměti. A na zpomalení se připravte i na D1 na 168. kilometru, kde je v tuto chvíli neprůjezdný jeden jízdní pruh, a to kvůli porouchanému osobnímu autu. Tak dávejte na sebe pozor a já vám přeji šťastnou cestu, ať jedete kamkoliv.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemný sobotní podvečer, 18. hodina je tady, na Signálu jsou připraveny další zprávy. Dosavadní české teplotní maximum 40,4 stupně Celsia, které od 20. srpna 2012 držely středočeské Dobřichovice, padlo. Stanice Doksany na Litoměřicku totiž dnes odpoledne naměřila 40,6 stupně Celsia. A v Německu padl jen den starý teplotní rekord. Na měřící stanici v Sasku-Anhaltsku naměřili meteorologové podle předběžných údajů 41,5 stupně Celsia. Záští místního publika a také vedrem a alkoholem vysvětluje ministr kultury za motoristy Otto Klempíř na sociálních sítích reakci publika Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice na svou zdravici. Server Novinky.cz píše, že hlediště na ministra reagovalo bučením a pískotem. Do Venezuely dorazilo už více než 1600 záchranářů ze zahraničí, kteří pomohou pátrat po přeživších ničivých zemětřesení, oznámila to podle Reuters vláda. Dodejme, že Česko vyslalo 70 záchranářů a také 8 vycvičených psů z týmu USAR, který se specializuje na vyprošťování lidí ze sutin.

0: cenu Rakouska Formule 1 vyhrál George Russell z Mercedesu před Charlesem Leclercem z Ferrari. Výsledky jsou předběžné, Brita totiž vyšetřují.
1: Signál Rádio, počasí.
0: A sobotní víkendové zpravodajství končíme počasím. Venku je jasno, s teplotami kolem 39 stupňů Celsia. Nedělní den bude vyvrcholením těch teplých dní. I zítra počítejme s jasnou nebo se skoro jasnou oblohou. Teploty budou velmi vysoké. Během neděle vystoupají až na 40 stupňů Celsia. V západní polovině Čech se ale při zvětšené oblačnosti mohou místy vyskytnout přehánky a nebo bouřky. Takové bylo zpravodajství na Signálu v sobotu s datem 27. června. Teď už ale míříme do roku 1981. Startují signály světových hitparád. Tak hezký poslech.
1: Signály světových hitparád. To nejlepší z hudebních žebříčků 80. let.
2: Hezky dobrý večer, tady je Signál Rádio, kde jsou osmdesátky jako doma. A pro tento okamžik s vámi také Martin Hovorka. A já vím, že máte rádi různé kvízy, hádanky a tak dále. Tím pádem já tu dnešní hodinku odstartuji takovými třemi indíciemi. Schválně, jestli podle nich uhádnete, do jakého roku se signály světových hitparád vydáme dnes večer. Takže přátelé, hledáme rok, kdy svět poprvé poznal Indiana Jonese. Na trůn britské monarchie v tomto hledaném roce poprvé vstoupil novomanželský pár princ Charles a Diana Spencer po jejich slavné velkolepé veselce. No a pokud stále ještě nevíte a tápete, tak teď už bude úplně jasno, protože v tomto našem dnešním roce začala vysílat hudební televizní stanice MTV. Takže jaký je to rok? 1981, jdeme na něj!
1: Signál Rádio, a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.
2: Jakých 10 hitů bodovalo na týden přesně před 45 lety, tedy na konci června roku 1981? Na tuto otázku vám odpovím během této hodiny. Stačí poslouchat Signál Rádio. Dobrý večer.

0: Desátá nejoblíbenější písnička na týden přesně před 45 lety po celém světě. To byly Rolling Stones a pecka Start Me Up. Hrajeme si 10 největších hitů tak, jak bodovali celosvětově v červnu roku 1981. To je náplň dnešního dílu signálu světových hitparád. A víte, co je zajímavé? Že ta písnička Start Me Up měla původně znít jako reggae skladba. Stouni skutečně během nahrávání zkoušeli tu písničku nahrát v takovém jako pomalejším tempu, v pomalém reggae rytmu, ale nebylo to ono, tak to nakonec zrychlili a vznikla z toho klasická stounovka, klasická rocková verze a la Stouni. A právě písnička Start Me Up se stala jedním z největších hitů v 80. letech od kapely Rolling Stones. Co je zajímavé, tak i po mnoha letech tato písnička vydělala skupině Rolling Stones, protože firma Microsoft si tuto skladbu vybrala pro reklamní kampaň, když uváděli na trh Windows 95. A za to kapela Rolling Stones dostala miliony dolarů. Rok 1981, to je náš dnešní středobod. A přátelé, v tomto roce se narodila třeba Britney Spears, popová hvězda 90. let. Stejně tak je ročník 81 i Justin Timberlake, nebo výrazná soulová zpěvačka Amy Winehouse, i modelka a mediální celebrita Paris Hilton. To je všechno 81. ročník, stejně jako jeden z nejlepších tenistů historie Roger Federer. Takže přátelé, těm všem bychom mohli popřát jen to nejlepší k 45. narozeninám, které letos buď to oslavili, nebo teprve ještě oslaví. A jak jinak popřát, nežli písní? A já bych tady měl jeden opravdový hit, který je starý jako oni, a to je píseň Happy Birthday, která spadá právě do roku 1981. Stevie Wonder ji natočil před 45 lety.
1: Signál Rádio, a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.

Pokud v tento okamžik při poslechu Signál rádia slavíte nějaké narozeniny, máte nějakou oslavu, tak tomu dotyčnému oslavenci za nás, za Signál rádio, popřejte všechno nejlepší. No a přátelé, já bych chtěl říct důležitou věc. Toto je píseň Stevieho Wondera a to rozhodně není píseň, která by vznikla jako oslavná píseň. Stevie Wonder ji napsal jako součást kampaně za uznání narozenin Martina Luthera Kinga Juniora jako státního svátku ve Spojených státech. Ta písnička se stala jistou hymnou celého hnutí za tuto věc. No a o pár let později byl skutečně schválen federální svátek Martin Luther King Jr. Day. No, takže se to podařilo, celá tato idea Stevieho Wondera. Zajímavý je, že se dodnes tato písnička hraje na narozeninových oslavách, přestože původně měla silný politický a společenský význam. Tak pojďme to teďka trošku odlehčit. Dáme si de facto dětskou písničku. Tady je německé trio. Aha. Německá skupina, která si říká Trio, a píseň, která vznikla regulérně na dětském refrénu. Da, da, da.

Dá. Není to asi úplně o zpěvu. Já si umím představit sám sebe jako moderátora nějaké velké akce. Tak si myslím, že i třeba tuto píseň bych tam zvládl jako moderátor odprezentovat. To je asi tak nejvíc, na co bych si troufnul, ale já si myslím, že to přesně proto bylo dělaný, tady ta písnička. Já jsem vám ji zahrál, protože i ona patřila do toho nejlepšího z měsíce června roku 1981, co se objevilo v hudebních žebříčcích. Byť se ta písnička neumístila vysoko, ale své místo ve světové pop music rozhodně měla tato německá kapela Trio. My jsme si teď lehce odskočili z našeho dnešního žebříčku, ale každopádně stále jsme v roce 1981. A teď se vracíme k osmému místu, kde se umístila britská skupina Modern Romance. A ta se zapsala tím, že odstartovala takovou módní vlnu latinsko-amerických rytmů v britském popu. Kombinace diska, popu a salzy v době, kdy to bylo v mainstreamu ještě poměrně neobvyklé. Takže everybody salsa, pojďme tančit. S vámi

10 největších světových hitů června roku 1981 vám dnes pouštíme na Signál rádiu. Tady jsou signály světových hitparád a toto bylo 8. místo před 45 lety. Modern Romance, kapela, která byla známá svým extravagantním stylem vystupování a oblékání. To byly samé barevné obleky, speciální choreografie a energie na pódiu. Ta z nich dělala typickou party kapelu začátku 80. let. No ale nebylo to pouze o tanečních písničkách, tenkrát před prázdninami v 81. roce, protože bylo to i období, kdy se líbily také ploužáky a já bych tady jeden měl, opravdu nádherný, ten patří mezi nejkrásnější ploužáky všech dob. Diana Ross a Lionel Richie. Signál Radio vám posílá písničku Endless Love. Hezký večer.

0: Představte si, že tato skladba strávila dokonce 9 týdnů na prvním místě americké hitparády Billboard a stala se nejúspěšnějším singlem kariéry Diany Ross. Endless Love. Lionel Richie tuto skladbu psal speciálně pro Dianu Ross, ale nebyl si jistý, jestli má zpívat s ní. Nicméně producenti filmu Endless Love, pro který byla skladba psána, tak trvali na duetu a měli pravdu, že tahleta písnička to je hřiště pro dvě osoby. A neumím si tam představit někoho jiného, nežli právě Lionela Richieho a Dianu Ross. Takže za námi jeden z nejkrásnějších duetů všech dob, dokonce i svatební hymna 80. let, taky označovaná právě tato píseň, já ještě jednou řeknu ten název, Endless Love. No a po Dianě Ross a Lionelu Richiemu, což bylo 7. místo, zase trošku odskočíme od našeho žebříčku, ale nebojte, vrátíme se do něho za okamžik, protože když jsme tu měli tuto úžasnou zpěvačku, tak navážeme dalším úžasným ženským hlasem. A to je Belinda Carlisle. Jenomže 81. rok, to je na Belindu Carlisle ještě moc brzy, protože v tu dobu ona byla součástí dívčí rockové kapely The Go-Go's. Tam ona opravdu skvěle excelovala a v 81. roce, v tom našem dnešním roce, vydali Go-Go's svoji první desku. A já jsem si říkal, že písničky od Belindy Carlisle známe všichni skvěle, ale my vlastně jako nevíme, nebo si to třeba nevybavujeme, jak zněla Belinda Carlisle v dívčí kapele, když byla součástí kapely, tak já vám teď pustím jejich největší hit z 81. roku, Our Lips Are Sealed. Tak přátelé, takhle zní americká rocková dívčí kapela Go-Go's, jejíž součástí je i Belinda Carlisle.
1: Signály světových hitparád 80. let.

0: Pokud se bojíte, že třeba někdy na Mejdanu řeknete něco, co by vás později mohlo mrzet, třeba na nějakém firemním večírku, tak je dobré se držet hesla této písně. Naše rty jsou zapečetěné. Our lips are sealed. To zpívala skupina Go Go's, jejíž součástí byla na začátku 80. let také Belinda Carlisle. A co je zajímavé, že Go Go's se staly první čistě ženskou kapelou, která si sama psala své písničky a dostala se s debutovou deskou na první místo americké hitparády. Prostě oni tam v tom hudebním showbiznisu to své místo měli na začátku 80. let. Tak to byly Go Go's. A teď návrat do našeho dnešního žebříčku z června roku 1981.
1: Signál Rádio, a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.
0: 10 největších hitů měsíce června před 45 lety. To tu dneska na Signál Rádiu máme. A to už je 6. místo. Electric Light Orchestra, neboli ELO.

0: Tato píseň v roce 1981 vznikla jako taková podsta starým rock'n'rollovým hitům Electric Light Orchestra a jejich skladba Hold On Tight. Tady jsou signály světových hitparád, hrajeme si 10 největších hitů tak, jak se umístili v hitparádových žebříčcích celosvětově, v celosvětovém měřítku před 45 lety, před prázdninami roku 1981. A za malý moment ještě top 5, ve které se dostane na 4 kapely a jednu zpěvačku. Počkejte si.
1: Signál Rádio, a to nejlepší ze světových hitparád 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz. Signály světových hitparád 80. let. Místo 5.
0: A tady už je další klasika z 80. let. Tainted Love a Soft Cell.

Posloucháte Signál Radio a toto je jeden z nejprodávanějších britských singlů roku 1981 a také se rekordně dlouho držel v americké hitparádě Billboard Hot 100. V červnu 1980 celosvětově páté místo, to byly Soft Cell. A teďka mi došlo, jak je důležité vám pokaždé říkat, co nás bude čekat v signálech světových hitparád o týden později. V dalším díle, protože teďka během toho, co tady hrála písnička Tainted Love, tak se ozvala naše posluchačka Vlaďka s dotazem, zdali budeme hrát ten originál. A tím mě vlastně došlo, že někteří z vás se třeba celý týden těší na to, co já slíbím, že nás bude čekat až za týden. A já jsem tady přesně na tomto místě na Signál Rádiu slíbil před 7 dny, že až bude hrát písnička Tainted Love, takže vám pustím její originál, který je původně už z roku 1964 a naspívala ho Gloria Jones jako soulovou skladbu. No tak to si musíme dát. To si musíme pustit úplně celý. Ono to je kratičký, ono to má ani ne 2 minuty.

0: Toto je důkaz, že i v 80. letech se dělaly cover verze, ovšem tehdy to byly cover verze hitů třeba dejme tomu z 60. let. Takže Tainted Love už 64. rok, ovšem potom v 80. tomu dali ten správný kabát, ten, který je nám de facto blízký, Soft Cell. Jedeme dál. 10 největších hitů z celého světa, tak jak bodovali v hitparádě, a to v červnu roku 1981. Teď už čtvrté místo a skupina Human League.
1: Signály světových hitparád 80. let.

době, kdy Human League zpívali tuto písničku Love Action, tak kapela byla celá rozhádaná. No a ve chvíli, kdy písnička vycházela, kdy vyšel single, tak se všichni rozhádali a půlka původní kapely odešla. Prostě najednou se skupina rozpadla. No a ten Filip Oakey, který měl Human League pod palcem, tak narychlo hledal nové zpěvačky a čistě náhodou na ně narazil v klubu v Sheffieldu. Šel večer na diskotéku na drink a tam byly sympatický holky, který se tak jako pobrukovali u stolu vedle, když pili dvojku bílýho, taky oslovili, si by nechtěli být slavné a zpívat s ním v kapele. No tak pár lahvinek padlo a domluvili se. A evidentně to byl dobrý krok, protože všechno směřovalo k jejich slavnému albu Dare, které vyšlo o rok později a na kterém Human League zářili s písničkou, to budete úplně všichni znát, Don't You Want Me. Posloucháte signály světových hitparád, ještě tři největší hity června roku 1981 jsou před námi, ale teď klasický čas, kdy vás budu lákat na další díl, který nás bude čekat zase příště. Za 7 dnů se ho dočkáte v našem vysílání. Vždy v sobotu v 18 hodin je premiéra a repríza pak ve středu od 21. hodiny. No a nás to příští týden zavane do 82. roku. Budeme si hrát největší hity australského singlového žebříčku. A jedním z nich bude i hitovka Mickey, tedy hymna všech roztleskávaček.

0: Tato písnička se v originále jmenovala Kitty, ovšem ve chvíli, kdy přišla Tony Basil jako rozleskávačka, tak řekla, to musí mít jiný název, to se musí jmenovat Mickey. A jak řekla, tak se tak stalo. Více informací a další detaily a pikantérie okolo zpěvačky Tony Basil si řekneme za týden v signálech, se to vychyt parád. Budu se moc těšit, a to s písničkami a největšími hity letních měsíců roku 1982. Mrkneme se do australského singlového žebříčku. To jen tak na okraj. Teď ale ještě tři největší hity, které bodovaly v celosvětových hitparádách těsně před prázdninami roku 1981. Tak pojďme pěkně postupně. Třetí, druhé a první místo.
1: Signály světových hitparád 80. let. Místo třetí.
0: A toto už jsou první tóny hitů od skupiny ABBA. Písnička Lay All Your Love On Me vůbec nebyla zvažovaná jako single. Měla to být jedna z mnoha písniček na albu, ale protože si této písně všimli DJové a ti začali zařazovat do svých setů na diskotéky, tak kapele ABBA nezbývalo nic jiného, než tuto píseň vydat jako single, a udělali dobře, protože byl to mega hit. Lay All Your Love On Me a ABBA na Signál rádiu.

0: stejné desky jako třeba písničky Super Trooper nebo The Winner Takes It All. Zkrátka rok 1980 a ABBA tehdy vydala desku Super Trooper, která dostala název podle toho obřího pódiového reflektoru, který se používal při velkých koncertních show, a jeho světla byla tak silná, že dokázala osvětlit celé arény. Tak proto název Super Trooper, nejenom název písničky, ale i celého alba, ze kterého vyšly postupně ty nejzásadnější singly, a teprve potom na velké přání DJů se objevila i v červnu 1980 skladba Lay All Your Love On Me, kterou jste měli právě teď možnost na Signál rádiu slyšet. A jedeme dál. Druhé místo celosvětového singlového žebříčku na týden přesně před 45 lety bodovala i skotská zpěvačka Aneka, a ta se tehdy ukázala se svým největším hitem. Takový one hit wonder to byl, taková jednohubka, a to Japanese Boy.
1: Signál rádio, a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.

0: Zpěvačka Aneka byla původně tradiční skotská folková zpěvačka, ale pak se najednou rozjela a vydala hit Japanese Boy, který rozdrtil všechny hitparádové žebříčky. Navíc ve videoklipu a na pódiu, když prezentovala tuto píseň, tak měla na sobě takový speciální japonský kostým. Přitom ta písnička neměla s Japonskem vůbec nic společného.
1: Signály světových hitparád 80. let.
0: Ale Japoncům se to strašně líbilo a mnohokrát jí pozvali i samozřejmě do Japonska vystupovat kvůli jedný jediný písničce. Oni po ní chtěli, aby přijela, zaspívala ten jediný hit a zase odjela. Že jí zaplatí Mailand. Tak myslím, že i párka tam dokonce byla v Japonsku. Přátelé, rok 1981, ten tu máme dnes na Signál rádiu a zbývá si pustit největší hit měsíce června před 45 lety. Ale než tu písničku tady zmáčknu, než dám ten enter, tak si pojďme říct, že v 81. roce vznikla kapela Metallica. Také si svět oblíbil seriál Šmoulové, který debutoval na televizních obrazovkách v tomto roce. No a 81. rok přinesl také éru domácích počítačů. Najednou, a u nás to nebylo, my jsme měli tušku a papír, ale ve světě tam to samozřejmě jelo. Počítače na doma, nejenom ve velkých firmách a společnostech. Takže přátelé, toliko rok 1981 a ta největší hitovka to byly Durani. Teď byli v Praze a i tahle skladba zazněla. Girls on Film. Videoklip, který je plný odvážných erotických scén. Takže tady jsou Durani, já jsem Martin Hovorka, přeju hezký večer a budu se na vás těšit na Signál rádiu zase za týden a to s dalším dílem Signálu světových hitparád.

0: To nejlepší z 80. let.
1: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
2: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.
0: 80s Party Signal Radio.

Signál Radio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Radio, a to nejlepší z 80. let, budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál Radio. Posloucháte online na signalradio.cz.

0: Rádio. Jste na správné frekvenci ve správném čase.
1: Noční proud.

jste na správné frekvenci ve správném čase. Stanice Československo vysílá noční proud. Stanice Československo.

0: 80s Party Signál Rádia.
1: Každou sobotu od 7 večer do půlnoci.
0: 80s Party Signál Rádia.

0: Posloucháte Signál Radio.
1: And you can dance for inspiration.

80s Party Signal Radio.

mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

0: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.